Včera so sa zešli čvonojo župno obšetsedstva župe Jan Arnošt Smoller Budešin a oni doročachu si na svojim zenženju plán předovzaču za klitu. A vyšako viesče, včera išče sme riečeli vo župe Michal Horný, kotraž je předčerajším mela svoje posedženje, netko potekým župa Jan Arnošt Smoller. Ale, kak vupada plán za klitu? V aprilu ma byť vona a s dobom vulbna zromadžizna župe dále cieča zromadnje z Drežďanskej tovaršnosťu Karl Gustav Jung cieči vúžiski povestču sympózii v domje Tisacatovi stroži z náročným serbským podželom převiesť a tiež kubvanskú jezbu za svojich čvonu budú znova poskyčeť.

0: No a netko nechame so z cuba předaleko von dospyta podač, ale ladač, što je tak ve Łužicy los, pretož je s dybkom na pošestčich tuž sú naše serbske bojsče.
1: Serbski rozvoz. Bojsče. V studiu Blanka Funcela.
2: Serbska zakladna a serbska vyšša šula Budyšin svedčite tutych dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod hesvom naša šula čera, dženca a jutce sú so šulerjo na šelakých stáciach ze staviznami kubanišča zabírali. Časový svedkojo pobychu čera na projektom dňu zakladnej šule v riadoňach a rozmoviach so ze šulerimi. Za švých mesacach nastašte brošúrka, ústajenca a video. Dženca prezentuje so projektu vúsledky na zromadnym zabavnym popoudňu s bývšimi vúčerimi Sapsko-Kubanišča. Gmenská rada Slepo je svoj hospodarský plán za leto 2026 jednovúzne v obsam knua. Za investície maja celkone 2,8 miliónu eur k dispozícii. Najvyššiu prioritu má přitom plánovanie nového strojotnického centruma. To je najvážnejší projekt struktúrneje zmieny gmene. Dále chce gmena Slepo do tamnejšie voňové vobore a šule investovať. Tak má so solárna príprava na cvieše nemsko-serbským šulským komplexu instalovať. Dokež maja na šuli miestem viace šulariu a sú cíči paralelne letnik zaradovali, dobia so rúmnosť odpovedne vôdovať a vôčpne sredky nakupovať. Za 108 tisac euro chce gmena Serbske kultúrne centrum sanirovať. 5 iniciativo z Hornie Łužice je nominované za publikum v otvorsovanie vo Nemske Mütter za angažement. Je to mes druhým tovarstvo přečelu motorských z Budyšina, kotre školže leto vuleca dječi dječaceho domu ve Vuješku organizuje. Budeske tovarstvo Cuzeum je nominované za svoje kuvanske poskytky vokovo technologie CNC za modostnych. Online nové otvorsovanie beží od 1. októbra až do konca mesaca. Z Sakskeje je 40 projektov v otvorsovaniu pod svojí nemské nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od sýče neodvisne nádružne obsvetlenie. 4 nové nádružne lampy so jenicce od svunca z energiu zastaraja, tak Malešanske vesenosta Matias Seidel. Solárne platy sú do štiežerov zatvorené a milina skváduje so akuach. Tež v zime a dešie dlie pomročené maja so lampy svedčiť. Nové obsvetlenie gmenu niedže 27 tisac euro pvačilo. Dokež nemôžachu tam laterne bez všeho na milinu sič prizamknič, normálne nádružné obsvetlenie přidatných trebných káblov dla tež dunče bylo nebe. A ešte pokiaľ v svojskej náležnosti startovanie livestreama Serbského rozhlasa přes Alexu netko zase funguje. Pri přestajeniu systéma je so link dobiaľ znova přiriadovač. Přes nemské heslo Alexa spiel mi MDR Sachsen-Sorbisches program, so Serbský rozhlas netko po zvučenom vášňu votraje. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače potom běhu rania tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca tež tož to svonca nekotre mročele na nebju, vostač má sucho, takle niedže 21 do maximálne 24 stopňu docpijeme. A tež miły vecik dun veje. Jutze potom viace mročelu, ale vostač ma sucha hač to, že viat na 6 stopňu.
0: A to máme jeden pokiu tu, za všetkých, koč si so Budyšinia popuču a tiež sa Budyšano samých. Rodová hasa tu daje vo dženstnišného zaso dospoň votorena. Tiež te času vo obmizovanie za parkovanišča tam bydlacich s tým odpadnú, přidatné parkovanišče při Dachanské církvi pak najprve dále vostanu, do níž nesú dživa na káblové trase tam staré městče zakončené. Ale rodová hasa daje netko najprve raz votorena.
1: Serbski Rozvoz.

Als du dem neuen Dnjom zu dem Stort kommst, sehen wir, wie sie dich sasso dost anadost termino anadoko. Jensa Zetkasa Worklečanska Gmenska Rada a to večer sedmich, kičbo dunras v dorošnostnem domje Novi Vesce. Na informacijske zarjadovanje k lokalnemu zastaranju z Milinus, če Jensa Radvorju prošeni, ABE Dovošnost a Energijove društvo Vitaj přeproša dženca večer od šestčich do hostčenca Meja a v središču stetu prašenje, kak mu lokalne zastaranje z Milinu z Nucka Radvorskije gmene možne byč. Zašpielom voprožitosti, tak reka titul programa skvátnostne posmiertnych 80. národninu Božene nauka Kunišovie. Hučbne literárne portré hodnočí živenie a tvorby serbsko-polskie vumioče. Dženca večer na povosmich na žoli SLA do Budešinia. Jutze je zaposvanča CDU v krajnom Semje, Elin Jenčec, zromadne ze státnym ministrom za vopsvět a ratorstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom, ve viacerých ratorských závodách s hosťom. Večer potom na posedmich prosetaj politikári na votorene rozmune kôr do Nukničanskeje baraky. Poskytkaj serbský smoothie a vukodžovanie se zelami, runčkami a spivom so znova poskyčitaj, jeli mače na jednom z nich 5. abo 9. oktobra zajím, mili so hač do soboty Pšizevič, bola Marie Šočic, všetky informácie namakače na internetnej stronie zari-domovina.de.

0: Rosanna, od toto tobie, a z tymi 6 szmęczyny do 6, czy ich wywieszcze, to jest czas za...
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca Monika Králová z Boranec.
2: Lubi psi posłuchario, przed 20 letami podach se ze Šmitec vozidvonistvom na vulku jizbu do Francouzske, do Normandie. Naš vône cíl by Le Sueil. Běchme čipni a chcechme zeznat živenje svjatije Terezije. Dženca círke na nju spomina. Terezia Martin, kajž s menom rikaše, narodí so v 1800 a 1700 v Alençon. Jako by 4 let stara, zemre jeje mač. Nan přečane tak se svojbu do městačka Le Sueil. Terezia burze češko skore. Tola je vulka žádost, že by stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Le Sueil. Terezia je vele zapisko zaostajiva, kotrž su so pod je titulom Stavizne duše vudali. Se 24 letami je na Suchočinu zemriva, abu pokovana na Kiržove v Le Sueil. Ona se nam predstaví s kvičelom, černikou, dokež so praji, so chceše po svojej smerči telko nádou za človekovu prosič, kajž bychu so z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnu a 1925 sviatu praju.
0: Nábožne svoje kni mađenca nadoku a zamovitosti rádvorskej osady Monika Králová z Boranec.

Na, sind wir es dabei? Da kriegt du den Titel Katrin Liebst zu dir. A kotre serbske Titule na sewa kiste vodčakuje? Krabat vod skupine Janka Hanka. Wem? Spiva Anna-Maria Brettschneideritz. A du swishime Dr. Taste. Na, všetko tuto titule smieme sa potekým dženca rano, hač dosť mich ešte vieseli. Čanitko, so hoďace k hučpnemu pšeladi, spíšime muzika od Tomáša Krauže.

0: Radworska šula zromadnje z srečne, je to zakvadna a srečna šula sveči tuto mesacu v Vinovcu svoj jubilej stoletnoho vobstača. Tohodla sme ižo do vosvečenja ročnice šuli pobili, so šularjemi a vučarjemi rečeli, a tež vosebito šulski krožk zeznali. Ladajo na temu Radworska šula Neda Adženca meješ reporterka Monika Gardesova napšikvat v serbsko-rečnej skupinje, če sa tie riadovne vosebite prašenje na šulerju.
1: Dež vnike ponče, čo von z džesatky. Ka buče, čo so vna tuto šulu dopomnič, če buče, čo praječ to by rejane na tej šuli.
2: A my sme boli posledné to v novembru v Jendžerske. A my sme mali všetci dopana, a to šipo na sme všetci hodiny mali. A sme všetci ešte vúknali. A poponu a večer sme pon si London vobladali alebo nekajke Jendžerske reje zúčovali. A sme po svoj vopšenocovali. Mi sa ta jezba jara ľúbila.
3: Mama v našej šuli je novujku špoto halu. Hat jenu šisku zarodu, abo jenu kuchnu, kde smo des modrude projekta činani, abo teke sveđene kaž posnice.
4: Šuli sem se pod AG zarodki obželiva, da bi te šak zajmova, dokaj smo te ustane što novo vukli, te v zimi ustane što pekli, abo varili, a to bi te fajn.
5: Ja sem od Budušin. A ja sem v Serbsku šulu radi po Serbske vuknu.
6: Ja sem z Slutopča. Also ja sem imel, jaka AG, sem imel ruštinu. Ja te rade nankam na te šuli a šeč športbor, da se šeč veselju.
2: Also ja sem mal jara krutki šulski puč, tukaj še v Radboru bolim. Ja sem možno na to doplnit, co smo v prvnem na štotom letniku šeč delka v Pinci huč pomeli. A ja sem sa veselila, že sa ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10 letníka Romáčo Šulivoč.
7: Zomoža netko letca tež z vyšší šulu jubilej svičič nie je samozrozumlivé. Vúčoka Milenka Ertlova sa dopomína.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidím, te v obraze v leče 2005, když ja sa potom zase krušťanská šula zaurila, dobiala tež Radworská šula zaurič. A sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula nešto v osobito mila, zobo chmo přečil o tom zauriču mule jednač. Naše vulky zbožo jo tedy bolo, zo jo Radworska gmena, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, zo jo von co celé jasne zvúraznil přečil o zauriču šule, a zo jo gmena tý znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdilo za smer Radworská šula vostač, ale jenož dokáž my achme mačernoročných šulerov.
7: Jeden z cevodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestom 70 vauku gmene nastajú.
9: So, a to poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia omáče za zvierstanostku v kamene posvedčili se s čimi dječimi, to sú oni popolňujú tam poboli a tam malé vesné svedžen z toho nastav, so to vesné, no sú tam blída natvarili a malé pšikus davovo a to je tak rejne bolo.
0: Praj 80-letný Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulerio vauky tvárili a pomalovali. Štož ešte túru nesvyšili, pak by jenož malý vôriesk z väčšieho vúsovania vo Radworskej šuli. Tuto nedelu svyšiče potom viac o tým. Achaj, a kajšče po jesčach snáno svyšili, tež budeská šula jubilej svieči, o tým chceme potom júce rade povedať.
10: My life, take it or leave it, set me free. What's that crap? I know it all.

0: Policija z G.
1: Na 256 veljeske v Malešanske gmenje je policija spešnost kontrolovala od neže 400 jezdži dvou B640 přes spešnje. Negativni dnjovi rekord nastaje šofer ze Zdöbelna z nimale 80 km/h. Što je to jemu netko uneslo, jeden dybk v Flensburgu a 115 euro pokuty dobil on zapfačič. Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjev, jako tajkoho opisuje jeho 20-letný kolesovar znemenša, a tutun bie na ljevom poku drohy na pučniku popuču, jako auto prostče z drohy nalivo odpoči a do njeho zajedže, 20-letný so lohce zrani, na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vujnže policia jedre so pši zražce na zad dnem ljevom boku obškodžil. V Vojerecach sú v útoru moped, kýž bieše so pred nešto časom tam zúbil, zaso namakali. Polícia je zvestčiva, zo jedna so vo moped 26-letného, kýž možachu jemu netko zaso ručič.

0: Radworska šula zakvatna romanže ze srečne sveči tuto mjesacu v Vinovcu svoj jubilej stoletného obstača. Tohodla sme hižo do vosvečenia ročnicu šuli pobyli so šularemi a vúčeremi rečeli a tiež vosebito šulský krúžk zeznali. Ladejo na tému Radworska šula nede a dženca mieše reporterka Monika Gerdesová napšikvat v serbsko-rečnej skupine džesatéria Jadunie, vosibite prašenje na šulariu.
1: Dež vnike pončeče von z džesatki. Ka budeče so vna tuto šulu dopomnič, dež budeče praječ tobe rejane na tej šuli.
2: Aj, my sme boli posledne to v novembru v Jendžeske. A my sme mali šetce dopona, a to šipo na sme šetce hodine mali. A sme šetce nešto vuknuli. A poponu, a večer sme pon si London vobladali, abo nekajke Jendžeske reje zvučovali. A sme po svojbu přenocovali. Mia sa ta jezba jara ľubila.
3: No, mama ve našej šuli jenu vujku športu halu, hat jenu šisku zarodu, abo jenu kuchnu, kde sme tie sme druhé projekte činali, abo také sveďené kaž posnice.
4: V šuli som sa pod AG zarodky obžiliva, to by tiež však zajmovo, dokud sme tie ústane što novo vukli, tie v zimi ústane što pekli alebo varili, a to by tiež fajn.
5: Ja som od Budušin a ja som v Serbsku šulu hrali po serbske vuknu.
6: Ja som ze Slutopča, also ja som miel jaka AG s nami ruštinu, ja tie rane nanka na tie šuli a šet športbo, to sa sa šet zveselil.
2: Also ja som mal jara krutky šulský púč, čo keď ja v Radboru byliem. Ja som možná to doplniť, co sme v prvním na štvrtom letníku šetce dieka v Pinci húč pomeli. A ja som sa veselila, že si ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10 letníka Roma do šuli voč.
7: Zo môža netko leca tiež z vyššej šulu jubilej svičiť, nie je samozrozumlivé. Vúčaka Milenka Ertlova sa dopomína.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidím, te v obraze v leče 2005, když je sa potom zase Krušťanská šula zaurova, dobiava tiež Radworská šula zaureč. A sme celé jedno přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula nešto vosebito mela, zobo mu přečil o tom zaureču mohli jednač. Naše veľké zbožajo tedy bolo, že je Radworská gmena, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Balberška, že je on sa celé jasne zvúraznil přečilo zaureču šule, a že je gmena tý znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulského leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdilo, že smie Radworská šula vostať, ale jenož dokud šmiachme mačernoročných šulerov.
7: Jeden z cevodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šuleriemi je návoda kružka Ludvík Saksa miestom 70 vauku gmene nastajú.
9: So, a tú poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia omáže ze Svesnanostku ve kamene posvedčili se všemi dječimi, to sú oni poponiu tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav. So to vesne no, sú tam blida natvarili a malé přikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Praje 80-letný Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulario vauky tvarili a tiež pomalovali. Štož ste tu rúne svišeli, pak by jenož malý vúrisk zväčšo vúsevania vo Radworskej šuli. Tuto nedelu svišiče potom viac o tým. Ahaj! A kaj ešte pojezd čas na nás vyšeli, tiež Budeská šula jubilej sveči. O tom chceme júce rade povedať.

0: Istvan Kobela tobie z Stanku Doribo, peč minčino do vas miste mje.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Monika Králova z Boranec.
2: Ľubi pši posluchario, pšete 20 letami. Podach sa ze Šmitec vozidvonistvom na vúľku jezbu do Francúzskej, do Normandie. Náš vône cíl by Lucie. Bychme čipni a chcechme zeznať živenie sviatej Terézie. Dženca círke na ňu spomína. Terézia Martin, kajž s menom rikaše, narodí sa v 1870 v Alençon. Jakob je 4 let stará, zemre jej mač. Nan přečane tak se svojbu do miestačka Lisu. Terézia burze češko skore. Tola je vulka žádosť, že stajne ve veselu s Bohom zviazana byč. Tak zastupi hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisu. Terézia je veľa zapiskov zaostajúva, kotrež sú so pod tie titulom Stavizne duše vúdali. Se 24 letami je na Suchočinu zemriva, abu pokovana na Kiržove v Lisuji. Ona sa nám predstaví s kvičelom černikov, dokež so praji, so chceže po svojej smerči telko nádov za človekov uprosič, kaž bychu sa z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnú a 1925 sviatu praju.
0: Nábožné slovo k nej má dženca nadoku a zamovitosti Radvorskej vosady Monika Králova z Boranec.

0: genutzt. Bundesweit gab es demnach innerhalb eines Jahres einen Anstieg der KI-Nutzung von 32 auf 49%. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Katka Pepelec.
2: Dobar ranje, startuje do nového dňa s vami, ale vezotež z Blanko Funceny, z rajnči redaktorku a my startujeme nitko s vami nicenež do nového dňa, ale s dobom tež do nového mesaca, 3. oktobra, dženca mamy. A so hodžaci k tomu chceme sa vezotež zabierač z Wendish svedženjom v Texasu, ktorúž ako by kunst septembra, posledný septembrský kunst dženja, vezo v Texasu v USA priky. Clemens Schmidt by tam s hosťom a nám o tom rozpravia, a to za nešto viac sač po hodine. Vodľadajú od toho, poľadneme vezotež na aktuálky policie a ešte raz do serbskej šule Budešin do zakvatnej šule Mienujce Blanka Funcina zmie tam nádrobnejšie informácie za nás. Hoja, ja mám netko ešte informáciu, ktoráž vopkat nastupa. Polícia vyska, a to na SPČa 90, potekým je s Kulovcom a Nemcami, a to na smier Nemce.
1: NDR Sachska, serbský rozvoz.
2: Dalšie vopkatné informácie všetko rádi tu přiuzame. Budešin 17.400 je naše číslo.

0: Kratko pa bele nađe večje, 8 hodin 16. Hej lišto, te so pisani zmije, dječi, te su šuđe vrsah vidjeć, a zarodkach, hej tam máme mjestom skjere kilpse, hač tomate abo gorki. A tež so příroda tak minja, no to so vizu tiež domjacnost, či zase nešto zmini, nazemska dekoracija, s kastanjemi, pisanimi vopjenami abo žuđemi, zase začinje. Tunčako mnose tiež rade sami sotovja, a to če vizu vosebe de v reni zromatnosti. Tak, kajž by to včera v Lipje smeržaci, kajž nam Franciska Šnáblova od serbského kubvanišča poveda.
1: Sme v serbském kubanském središču Lipa v smeržaci nazemske vince vili, za to sme si Rožu Mariju Bernardo ze smeržac přeprosili, kotra še nam hiže v naliču a netko tiež v nazeme zase na lušne vašne pokazala, kak môže si přírodnú pyrhu s hortenziami, rosom, šiplinkami, kmelom, muchom a tak dále sam paslič. Šitko to poprom, što ješem doma v zarođi, abo tiež v lisu namaka.
0: Poskyčivo je ste so čera dve dživaničce. Jedna dopodňa a druga potom večo.
1: Dopodňa bychu mě s druhým tiež mode mačere podľa, kotrež sú ich češinky a džiči sobu přinesli. To je obšetce naš mojky plus, to so potom sobu vane staramy, tak so maja mačere možnosť, so při dživaničkách pola nás v Lipje vopčilič.
0: No a tiež za přichodnú dživaničku termín hižo zaso stihi. 25. novembra môžete si adventne, abo tiež hodone zimský vinc sotovič.

Če sač menšino do napoč živječih, jednodom slyšíme zase dičace postrudženca s Filom Melosom. Do toho pak ište, has na haje pokiju svojske náležnosti, štartovanie livestreama serbského rozvasa přes tak menovanú Alexu netko zase funguje, s tým, že ako mejachu nekoci minenú majtečenie maj problémy. Při přestajeniu systéma je so link drbiav znova přiradovač, a to je so netko stavo. A to namakače netko serbský program přes nemské hesvo, gečbu. Alexa, spiel mir MDR Sachsen sorbisches Programm. To je potek im hesvo, so so serbskim rozvoz cille posučenem vašňu ve vašej kuchni, ve vašej kupeli, vašej bydlenski, geistisch přeco, votraje.

0: Milo Melos. Dodam dejstva Marije Drozene.
1: Jeden týdžen je náš Filo Melos již o popuču Smir Ju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Jsem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
2: Na, pojď se mnou, na, pojď se mnou, pojďte Drozna, pojďte Drozna. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Och, to pak je rýně, co se jemu dere vědže. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu. A stej na Almě a vůboko předcha. Jodlovač to dre nie největší talent našo Filo Melosa. A krům najskýre hižo v uši bola.
2: Jodl jod, na ve krůe. Herta, Reza a Gretel a kajšvyši rikače. Vy máte si najrenčo. Cvý dzień na vůdce stáč, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotrý muchy zeširič. To by se mi tež ľubivo.
1: Tuta idea pak so krúvam pošim za čunelu.
2: Šokej šaka, ja boli čunelom dále. Burze sedžu meduče pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dlata to odrbiu bella dale, jenoš ište mavu piccolo styrenci popšiu.
1: Filo Melos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjuški ščeku sknatekau, zoby dosť šmocou miu, když Alpy přeleči. Ups! Netko je Filo Melos do krujaceho plinca stupil.
2: Opravdže, šaka, Herta, Reza, Gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voniam kaj sapotk. Šikman je to tešne.
1: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje zo so tamle v horske rečce vukupaš. Oh, je taká taký, že zase raz treb.
2: Je to voda zimná. Ľud zimná. Nožce utunka, čo to dosáha. Zima. Víšte, je tak zima. Trajka, krotka, vopuška.
1: No, poj, Filo Melos, ja či zase vúčanú.
2: Ach, zima. Ale okej.
1: No vidíš, netko se čiste a so svědčíš kajš hono latarní vobilené jeko.
2: Máš pravé. Okej, takhle vukupané sem netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále léčeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
1: Dobrý let, Filo Melosov.

Čenca zetka so Vokličanska gmenska rada večo sedmih doast v ovom domje v nove vjesce. V Radvorju moža so vobedlerjo Čenca vo lokalnom zastaranju z milinu z nutska radvorskeje gmene informovač. Přeprošuje na informacijske zahredovanje, aby i tovošnosť a energijové družstvo vítaj večo šestčich v hostčincu mea. Jutze je zaposvanča CDU krajnem semje Elin Jenčec zromadne so snadnym ministrom za vopsvět a ratarstvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom ve viacerých ratarských závodach s hostčom večo na po sedmich potom Jen Zakonča z rozmunem goom, na kotrom šmuže kužde svoje prašenja vodbyč a to nukničanske baráce na posednich. Župne svedžin, župe Michal Honik, vodmije so sobotu večer šestčich v Pieskecach, a to v kooperácii s tamnejším športovým tovarstvom. Chceže tam vinové a spevné svedžin vo svedčič a očakuje k tomu tiež serbskú skupinu Kmielovanka a cymbalovú skupinu z Moravy. V sobotu je názemský koncert na česť Jurija Pilka v Hodžiskej cirkvi. Koncert vôdovač bude kôr Budyšin. A přichodné predstajenie účtnie skupiny Floppy Dolls, kde je v sobotu večer v Krusčicách jednoče na povosmich. Na džin votorených dúri přeprošuje sobotu vonjová vobora z Smičkec. Tam môžete so sami vodcuch ve šelakorých vecach, štož ma z vonjový voboru činič vúspetač.